Someday, somewhere.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

Ten lesinťák si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první nože

skvělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák by si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Tampa City. Reverse Psychology.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, kolejím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Music. First. Express FM.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Express.
1: Music first.
2: Express FM.
3: And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I

0: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Music. First. Express FM.

Tohle byla Olivia Rodrigo, The Cure, zní Eterem Expressu 7 minut po 10. hodině. Radek vám přeje krásné nedělní ráno. Ať už děláte cokoliv, doufám, že ta činnost je veskrze příjemná a já jsem tady od toho, abych vám další 4 hodiny tu činnost ještě víc nabůstoval, hezky česky řečeno. Mimochodem, dneska, jak by řekl můj kamarád, větu, kterou teda úplně nenávidím, ale přesto jí budu interpretovat, den jak korálek. Ne, opravdu, neděle jak vyšitá, pokud půjdete na Prochynu, tak jste si nemohli zvolit pro tuhletu zájmovou činnost lepší čas. Ale než půjdete, tak laďte Express samozřejmě. Poslouchali jste Olivia Rodrigo, Todd Terje zazněl, tohle už jsou Košín, Catch. Hezké nedělní ráno.

0: Tohle je britská dvojice, konkrétně z Brightonu, která se říká Blood Red Shoes. Na svém kontě mají 6 LPček, tak je založení vlastního labelu, který nese pěkný název Jazz Life. A vlastně, pokud se vám tato muzika jeví, jakože byste zašli na koncert, mám pro vás dobrou zprávu 10. října v pražském prostoru Cargo Gallery. Za okamžik Rudimental, Ella Irie, Waiting All Night na Expressu.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Express. Music first.

Tohle je chlapík, který se jmenuje Sombra, jehož kariéra letí strmně vzhůru. Posloucháte Express FM, 10 hodin 22 minut. I dnešní den je něčím významný. Nejenom tím, že svátek má Boleslav, ať už mladá nebo stará, a nebo ten Boleslav pravděpodobně. Každopádně dnešní den je takový ten nedělní, kdy se většinou, nevím, jak to je u vás v rodinách, ale u nás, když jsem byl dítě, tak se v neděli většinou vyráželo za babičkou, byť bydlela 500 metrů od našeho bydliště, ale vlak přesto zkrátka v neděli nejel. Mezinárodní den prarodičů dneska můžete oslavovat tím, že vyjedete za babčou, za dědou a tak dále. Vzhledem k tomu, že venku dnes bude příjemných 22, respektive 23 někde stupňů, tak byste si měli dát možná letos naposled zmrzku. Dnešní den 6. září připadá na oslavu, nebo můžete specificky oslavovat Mezinárodní den kávové zmrzliny. Což se mě netýká, páč tu já nejím. No abych zatím udělal konec za těmi krásnými mezinárodními dny, tak tyhle se mi líbí úplně ze všeho nejvíc. Jmenuje se Boj s prokrastinací. A já vám poradím, že s prokrastinací se nejlíp bojuje na gauči. Abych to potvrdil i hudebně, tady je dvojice Express 2 a David Byrne, který to potvrzují v tracku Lazy. Ladíte Express a já vám přeju parádní den. Ať už se zmrzkou, u babči, anebo na gauči.

Remedy Berlinou 602 604 903, to je telefon, kam můžete psát SMSky. A do těch SMSek napište váš hudební tip, jaký je dobrou tradicí leta letoucí tady na Express FM, převážně o víkendu. Jak jsem zmínil, dneska má svátek Boleslav, vzpomněl jsem se samozřejmě mimo děk na písničku Boleslav, Boleslav, překrásné město. Vždycky si říkám, že ten, kdo jí složil, tak v Boleslavě pravděpodobně nikdy nebyl. Tohle můžu říct, protože v Boleslavi signál pravděpodobně nemáme. Gorillaz, Aha,

Na začátku prázdnin Beck Hansen, neboli jenom Beck, oslavil svoje 56. narozeniny, což není jediná sympatická věc na tomhle bývalém baskerovi. Right Lonesome je deska, která se po dlouhých sedmi letech opět objeví jako novinka tohohle toho vynikajícího umělce. Objeví se 18. září. Tady je single Think About You, tohle je Beck.

Tohle je Swedish House Mafia, track, který dostal název Happiness is so sad, jako host za mikrofonem Likely. Je pár minut, konkrétně 4 po 11. hodině dopolední. Zdraví vás Radek a myslím se, že tahle ta trojice, která tvoří tedy jádro Swedish House Mafia, ještě vyspává, protože měli nebo mají za sebou jeden ze závěrečných večírků, který se týká ostrova tance lásky, ale hlavně nelegálních substancí, nebo ne, ale hlavně, ale taky hlavně nelegálních substancí, řeče o Ibice. Před námi je další vysílací hodina na Expressu, která se bude týkat vašich hudebních tipů, mých hudebních tipů, našich hudebních tipů, taky se podíváme na ranní vysílání, koho, že tam, ne na odpolední tentokrát, koho, že si pozvali jako hosta Michal a Petr. Teď už na Expressu Maggie Rogers, That's Where I Am. Krásné dopoledne.

Tohle jsou Lake Malawi, Albert Černý samozřejmě jako lídr, hlavní textař, skladatel a zpěvák. Let's cancel the wedding. Což mi připomíná takový malý vtípek, který spáchal jeden můj kamarád na ostatních kamarádech. Vzal si za ženu, nebo rozhodl se vzít za ženu svoji přítelkyni. Dlouholetou pozval

0: všechny na svatbu s tím, že jsou všichni vítáni. S malým dodatkem, že svatba se koná za týden na Mauriciu. Tak kolik myslíte, že tam měl lidí z nás kámošů? No nic, popojedem na RKFs a Georgia Smith, Get Me Down nebo Jungle Back on 74. To jsou následující nejbližší dvě položky z hudby, které uslyšíte prostřednictvím Express FM.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Music. First. Express FM.

Tohle je britská DJka, producentka, zpěvačka, skladatelka. Docela dost toho zvládá. Žena, která se narodila v roce 99, je jediná informace o tom, nebo to je jediné přesné datum o jejím narození. Tahle ta umělkyně, tedy na Jarkájs, bude mít letos velmi krušný podzim, bude lítat z jednoho místa na druhé. Důvodem je její deska, která vyšla pod názvem Emotional Junglist. A to turné podzimní se jmenuje Emotional Tour a bude lítat z jednoho kontinentu na druhý, což mnohé vypovídá o jejím talentu, neboť to turné vyprodané. Tady jsou Red Hot Chili Peppers a klasika Under the Bridge na Express FM.

Jeden z nejhranějších singlů vůbec, a to se nebavím jenom o našem rádiu, ale o globálním éteru. Red Hot Chili Peppers, mimochodem dneska je to na den přesně 10 let, co vystoupili v pražském Edenu. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, klasika první půlky 90. let, ale jak vidno, tak i roku 26. 11.22, teď už Charlie XCX, wink wink.

Tohle brazilský producent, který se říká Zerb, do tracku Mvaky si pozval keňskou zpěvačku Sofie Nzau, která zpívá Kikuyu language, neboli jazykem Kikuyu, kterým se mluví právě jenom v jedné části Keni, zbytek nemá šanci. Zajímavostí je, že tenhle ten track, nebo možná to ani zajímavost není, je to spíš už takové pravidlo, že na světlo boží tomuto tracku pomohlo hodně TikTok, a pokud byste poslouchali tenhle single v klidu, tak tam uslyšíte takový dropouty, který většinou dělá vinilová deska. Tak pokud to není chyba naší zvukovky, tak ty dropouty tam opravdu jsou záměrně. Ladíte Express, teď už to low.

Tohle byly Clock Wars, Lost in the Moment, je 11 hodin 40 minut, vyladíte Express FM a včera jsem vám připomínal nedožité 80. Freddieho Mercuryho, tak teď vám připomenu dožité 52. frontmenky, ne, to je blbost, frontwomenky, textařky a zpěvačky švédské, kdysi senzace, která se jmenuje Cardigans. Tady je můj oblíbený kousek, nenáhodou se určitě jmenuje My Favorite Game.

Klasika, klasik, Indy a Vič, taky do třetice věc, noc je půlka dne, remix ze jejich skvělé první desky. Tady jsou Massive Attack a Tricky, Take It There. Mimochodem, Tricky dneska zazní v rámci Sunday Night Cream, ke kterému vám víc řeknu později.

7 minut po obědí je neděle, vyladíte Express FM a já jsem Radek a stále vám přeju parádní den. Doufám, že ho i díky naší hudební selekci máte skvěle vyladěný, tak jak se sluší a patří k nedělnímu poledni. Co se týče vašich hudebních typů, stále jsem jim nakloněn na telefonu 602-64-903. Tohle mimochodem byla senzace posledních dní. Adéla, slovenská rodačka, o které se toho hodně píše, protože Adéla je zkrátka talentovaná mladá dívka. A vy jste měli důkaz v podobě tracku Ain't in LA. Teď už Michael Kiwanuka a Tom Misch. Money.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Express. Music first.

Tak dlouho mluvím tady na Expressu na pražském Smíchově, v našem krásném studiu o Party ostrově Ibiza, až jsem si z toho tady Party ostrov Ibiza malinko udělal. Tin Liquor a Hell Slut Edge of Forever. Malinko jsme se zatrencili. 12 hodin, 24 minut, vaše hudební přání. Jsem zase přistávaj, já jsem vybral Romana Holého, o kterého jste si psali, o štrůdl tedy jste si psali, ale ten nemám štrůdl, měl jsem muffin tady borůvkový, ale tam jste asi nemířili. Eva Farná, Roman Holý. Buran ze Sušice.

0: Tohle byla Joe Crooks Perfect Crime. Pojďme se zase podívat a připomenout si, že nejenom o víkendu vysílá Express, vysílá nonstop, ale taky má svoje bloky, přičemž ten ranní můžete ladit od pondělí do pátku mezi 7:10 s Vaškem a Babu.
1: 7 pádů, Honzi Dětka, tvoje talk show se vrací na televizi Seznam. Máš tam hned 4 hostů. Celkově samozřejmě, tak předpokládám, že ten koncept je jako daný, že jste tam asi nic moc neměnili, ale přece jenom nějaký novinky někde nad stolem. Hanka tlačila na něco, pojďme udělat něco novýho, pojďme těm lidem něco nabídnout.
2: No oni stále říkají, pojďme udělat něco nového a já říkám, no ono se to dá posouvat jenom tím, jak ten rozhovor člověk vede, jak se učí nějakými zkušenostmi po těch tisícovkách rozhovorů. Říkám, no ta talk show, v Americe vyzkoušeli úplně všechny možné modely té talk show, že to bude několik moderátorů, že moderátor bude sedět třeba v publiku, že bude sedět uprostřed hostů, že bude mít 2, 3, 5, 10 hostů a tak dále. Nakonec se dostali k nějakému klasickému tvaru, ten dneska co funguje. Takže já vždycky říkám, dá se, je to jak fotbal, pravidla máte daná prostě po desetiletí, akorát se změní ten herní styl. Ano.
1: Řekni ještě, Honzo, prosím tě našim posluchačům, protože samozřejmě ty dnešní hosty, o těch jsme se bavili, ale kdyby si jen tak jako lehce nastřelil v téhletý nový sérii na televizi Seznam, kdo tam ještě tak jako je, koho už víte, že jsou hosti 7 pádů Honzy Dětka?
2: Z těch, co můžete vidět, je Radko Gudas se svojí neuvěřitelnou dcerou, která je moderátorka, zpovídá hvězdy NHL, ale stylem nevídaným. Mm-hmm. Tam třeba je, zmiňovali jsme Davida Pastrňáka, který byl neuvěřitelný, protože když přišel na scénu, tak nějaká, protože diváci, když jdou do divadla, tak nevědí, co bude za hosty, dozví se to až v okamžiku, kdy já to řeknu. Nikde se to nedozvíte, ví to samozřejmě produkce, ale jinak nikdo. A tam, když jsem uvedl Davida Pastrňák, tak se z první řady dost slyšitelně dostal se do televizního záznamu, ozvalo David Pastrňák, no tak to já si snad svrknu do kalhotek. Přísahám Bohu, to se tam opravdu zval. A což mě vždycky potěší, takováhle reakce.
3: Tak tebe většinou potěší, když je to na tebe, veď, a tentokrát.
2: To se ještě nestalo, ale děkuji ti.
1: Honzo, já moc děkuju, že jsi byl dneska hostem Express rána a samozřejmě přeju teda, říká se to ještě pořád jako hercům a tak, že zlom vás?
2: Říká, no, nikdo neví proč.
1: Tak je.
2: Já jsem to třeba tohle řešil s Chantal, kde ve francouzštině to je úplně jinak, tam se říká něco jiného.
1: Jo, no a Angličané mají break leg, ne, že zlom si nohu, myslím, že oni mají
2: no,
1: jako...
2: A Francouzi mají
1: merd. Zlom nohu teda.
2: Mají merd.
1: Jo,
2: jako, že no, protože když šlápnete do
1: jasně,
2: toho,
1: jako
2: tak
1: hovno.
2: Máte štěstí, takže ano. Takže tam to dává smysl, zlom vás.
1: No, takže...
2: A ještě se na to, to ještě pochopím, zlom vás, čertěvem.
1: Čertěvem, aha, dobře, takže...
2: Ale nikdo neříká, že herci nejsou
1: takže,
2: fakt
1: takže
2: divný.
1: Takže zlom vás, čertěvem.
2: Čertěvem.
1: Break a leg, merde. Ať se show daří.
2: Oui, oui, děkuji, děkuji.
4: Express, Express. Express FM.

Shirley Bassey se narodila 8. ledna, tedy den před mými narozeninami, ale o 40 let dříve. Posloucháte Express FM, tohle byla autorka, nebo spíš interpretka hned tří titulních songů k legendárnímu Jamesi Bondovi. Kolaborace s Purple Heads nesla název History Repeating.

Pokud koukáte na Netflixy, sledujete sociální sítě, internety, tak víte, že Guy Ritchie se vrátil s pokračováním série Gentlemani s pořadovým číslem 2. Já jsem to ještě nedal, ale co jsem si dal včera, byl film Guy Ritchieho, který letos je 26 let star. Strašným způsobem to letí. V tom spektáklu se samozřejmě objeví Steven Graham, Dennis Farina, Brad Pitt, Benicio del Toro, Jason Statham a nebo Vinny Jones. Jmenuje se Snatch neboli Podfuk. A ten film Guy Ritchieho Podfuk doprovází skvělý soundtrack. Já jsem z něj vybral tehle kousek. Tohle jsou Ten CC, Deadlock, Holiday. Na Express FM 3 minutky po 3/4 na 1. We'll be right back.

Tři minutky po 13. hodině Barry Can Swim, Return to Bebo. Strašně se mi líbí ten název, to jméno, Bebo. Empire of the Sun, Walking on a Dream otevřeli tuhle tu hodinu, která je zároveň naší společnou poslední, co se týká dopoledne odpoledního vysílání. Narážím na to, že se tady v 8 večer objedem znova v rámci Sunday Night Cream. Nejenom na ten vás pozvu v průběhu dnešní, tedy této hodiny. Já jsem Radek, vy posloucháte Express a já vás zdravím prostřednictvím MGMT, Time to Pretend.

0: Tohle byla Olivia Rodrigo s Stupid Song. Naše letní rubrika Nebudu doma se samozřejmě už nachýlela ke konci. Jinými slovy skončila ve Stověžaté pozvánkou do Stověžaté, ale já se tohohle tématu ještě přidržím v průběhu téhleté hodiny. Podíváme se totiž na Československo. Ano, na Československo. Jako někdejší turistický sen prostřednictvím knihy. Více za pár minut.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: Činohru s koncertem
1: Pravidla Nirvány.
2: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, u

0: hraješ kytaru? Kde jsi to vzal? Slyšíš?
1: Pod stahnutí grunge poslední rokové rebely.
0: Ve Švandově divadle.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90, Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90 a Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Music. First. Express FM.

13.22, ladíte Express, tohle byl Kendrick Lamar a taky se za Luder. Zmiňoval jsem, že vás pozvu na cestování československém, tak tady je ten dodržený slib. Plakáty, cestovatelský plakáty, československý cestovatelský plakáty z let 1918 až 1992, to je oč tu běží. Jedná se o výpravnou publikaci, která je zároveň jak galerií, tak i vizuálním průvodcem dějinami 20. století a cestování po zemích československých. Pokud se rádi do takovýchhle knížek koukáte, nakouknete nebo je sbíráte dokonce, tak pro vás mám dobrou zprávu. Ta kniha teoretičky designu editorky Lindy Kundrovské bude představena slavnostně, a to v newyorském českém centru Bohemian National Hall, a to 17. září, tedy už za nějakých 11 dní. Což se vás asi úplně netýká, pokud zrovna neletíte do New Yorku. Pokud neletíte do New Yorku a radši byste se drželi při zemi, tak 5. listopad, kavárna Mlýnská na pražské Kampě. Tam se uskuteční pražský křest téhle publikace. No a pokud byste chtěli ještě jednou si to samé dát znovu, tak na rok 2028 se připravuje velikánská výstava, jak v Praze, tak v Brně, a bude pořádána ke 110. výročí vzniku Československa. Tak tolik taková malá cestovatelská náhražka za naší rubriku, která už to zase letos v létě má za sebou, která se jmenovala Nebudu doma a kterou pro vás připravoval náš kolega Michal Plšek. Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand na Expressu.

Opakování matka moudrosti. Náš odehraný playlist nejenom ze dneška, ale z včerejška, z předvčerejška, z minulého týdne, abych to zkrátil, z jakékoliv doby, na kterou si kliknete, najdete na našem webu expressfm.cz. Krom toho tam najdete daleko více informací, spoustu článků, kalendárium, kvízy, taky aktuální žebříček Express Top, ale ten bude platit jenom do dnešní 17. hodiny, kdy se zase přikudrcá Václav a představí vám jak pět novinek, tak i aktuální pořadí nejhranějších singlů Express FM uplynulého týdne. No a ve 20.00 se pro změnu překodrcám opět já ze svojí hudební selekcí, která se jmenuje už leta letoucí na Express FM Sunday Night Cream. Opět se budeme nořit do vod jazzu, funku, soulu, abstraktního hip-hopu, R&B, neo-soulu, ale taky dneska dojde na elektroniku. Pustím vám něco od aparátu moderátu, to je ta elektronika, a potom dojde taky na pár posmrtných desek. Nejprve vám ovšem pustím připomínku Cassandry Wilson, tahleta vynikající jazzová zpěvačka v 70. letech odešla 1. září na věčnost. Mrkneme na Maca Millera, jeho posmrtnou desku Balurism, a taky zazní z Brusunový princ, ten vyšel pod názvem Timeless tenhle ten pátek. No a když jsem zmínil Maca Millera, tak pojďme si ho připomenout. Mimochodem zítra, to bude už dlouhých 8 let, co ho v Los Angeles našli bez známek života. Tady je Mac Miller, Blue World na Express FM, odkud vás stále zdraví Radek. Je 13 hodin a 43 minut a 43 vteřin.

Tohle bylo z víkendového vysílání úplně všechno. Loučí se Radek, přeju parádní zbytek neděle, večer si udělejte čas opět na Sunday Night Cream, na který jsem vás před chviličkou zval, a jinak užívejte zbytek neděle, příštího týdne a tak dále. Těším se zase na další vysílání. Ahoj.

0: Express Filmex.
1: Do kin v tomto týdnu přichází dramatický dokument o jednom z nejpamátnějších fotbalových zápasů. Film dvou mladých argentinských režisérů Zápas století, který letos zahajoval festival v Karlových Varech. 22. června 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Kapitán Anglie Peter Shilton a jeho argentinský protějšek Diego Maradona si před čtvrtfinále mistrovství světa podávají ruce. Začíná zápas, který vstoupí do dějin sportu, protože na hřišti se hraje o mnohem víc než jen o postup do semifinále. Zatímco gól století a nechvalně proslulou boží ruku znají téměř všichni, skutečný příběh zápasu století je ještě dramatičtější. Válka o Falklandy, národní hrdost, politické napětí i osobní osudy hráčů vytvořily kulisu utkání, které dodnes vyvolává vášnivé debaty. Dynamický dokument se po 40 letech vrací k legendárnímu střetnutí očima těch, kteří byli přímo na trávníku. Z bývalých soupeřů se stávají přátelé a z ikonického fotbalového zápasu fascinující příběh o rivalitě, paměti a smíření. Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup. And I could not believe that they hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
2: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
3: That's a bad decision in very big match.
0: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
1: Ze zcela jiného soudku je japonské historické mysteriózní drama Samuraj a vězeň režiséra Kiyoshiho Kurosawy. Píše se 16. století. Samuraj Araki se vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti, kde dojde k řadě záhadných úmrtí. Strach pak Arakiho donutí k nečekanému kroku. Uzavření spojenectví s nepřátelským vyslancem Kurodou, kterého dosud držel jako zajatce ve svém žaláři. Kurosawa pojal svůj první historický film jako poctu klasickým japonským samurajským dramatům ze 40. a 50. let. Násilí ovšem zůstává převážně mimo obraz. Takže nečekejte samurajské souboje, ale spíše hluboké poselství.
4: Tono Odaga. Iyoyo Arioka-jō no shihō wo hōi suru keihai wo misete oru zō.
5: Washi wo shinjiro. Arioka-jō no kataki wo shinjiro.
0: Express Filmex.
6: Na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
6: Express.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Music. First.
7: Express FM. Express.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukaž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Express. Music first. Express FM.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Music.
4: First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: a party.
1: Well, it's over.

0: To nejlepší z Express FM.
1: I přesto, že nejste dávno školou povinní, tak stejně jak si podvědomně funguje to, že čas dovolený skončil a je tu návrat tradičních rutinních povinností. U nás to nefunguje v případě Express Top, protože ta jela celé prázdniny navzdory dovoleným. Protože hudba nikdy nespí a stále přichází něco nového. To my tady mapujeme prakticky takzvaně 24/7 a tak se dozvíte, jak to u nás za poslední týden hraje a co čerstvého jsme ve středu nasadili do vysílání. Hned od první skladby se okolo formace Temper City děly věci. Kapela původně z Izraele se objevila z ničehož nic a do hitparád to dala takzvaně z 0 na 100 se singlem Self Aware. Všichni zjišťovali, co je zač, až zjistili, že je to parta, která pracovala pro jiné umělce. Dnes je tu jejich nový single Reverse Psychology jako první novinka tohoto týdne.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.

0: My Place, houseový track od britského DJ a producenta Joshe Bakera a zpěvačky Poppy Bescomp, oficiálně vyšel 3. července tohoto roku, ale už před svým oficiálním vydáním píseň fungovala měsíce jako vysoce žádané festivalové ID a stala se virálním hitem, jehož refren fanoušci na koncertech zpívali z paměti. U nás to mají za 10. Další novinka je od Jungle. Tuhle kapelu založili Josh Lloyd Watson a Tom McFarland, kteří se setkali v 10 letech v západu londýnské čtvrti Shepherd's Bush. S hudbou začali společně na začátku roku 2013 a jako producentské a skladatelské duo se od té doby rozrostlo o 10 let později, když do skupiny přivítalo jako stálou členku zpěvačku a producentku Lydie Kito. Mají skvělou desku pojmenovanou Sunshine, která vás hodí naspátek do prázdnin a do léta. A z ní je to track Someday, Somewhere.
1: Express Top. Novinka.

0: 3310 je single britského indie rockového písničkáře Jamieho T, který slouží jako pilotní single z jeho v pořadí 6. studiového alba s názvem Ghosts 100 Days of Mourning. Jehož vydání je naplánováno na 9. října. Píseň je pojmenována po legendárním nezničitelném telefonu Nokia 3310 a vydání singlu doprovázelo oznámení britského halového turné na zimu 2026. Jamie T píseň poprvé naživo představil během intimního koncertu v londýnském klubu Skala. A toto bylo 9. místo v Express Top. Do novinek tohoto týdne se nám vešlo duo Gorgon City, které se začalo s hudbou před 14 lety. A dodnes jeden z jejich prvních hitů Ready for Your Love u nás proplouvá playlistem. Letos se představili na Beats for Love. Už od minulého roku vydávají jeden single za druhým a slibují, že bude nové 6. album. A taky další single je příslibem celého alba. Na němž opět spolupracovala s Gorgon City londýnská zpěvačka Jem Cook. Ta má spoustu feature se Stevem Aokim nebo duem Camel Fat. Tohle je tedy novinka číslo 3. Oracle.
1: Novinka Express Top. Express Top.

0: EU.cz doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Toto je osmá nejhranější skladba Express FM. Oh yeah, je nejen název singlu, ale také třetího studiového alba amerického zpěváka a kytaristy Steve Lacyho. Než ale vydal toto album, Lacy už měl bohatou kariéru jako kytarista skupiny The Internet, spoluautor písní pro Solange Knowles a Kendricka Lamara, to byla píseň Pride, a jeho single Sunroof, Bad Habit, mu vynesla i Grammy uznání. Na albu jsou i hosté jako SZA, Erik Achbado a nebo Cecil B. Leaf. Britská zpěvačka a skladatelka Rachel Chinoriri se vrací s novým singlem One Song Away From Crying, který její fanoušci prohlásili za píseň léta. Zasněná skladba vyšla na konci července s oznámením jejího druhého studiového alba s názvem I Think I Speak Too Sooner. Album vyjde 16. října a s ním doprovodí Gracie Abrams na její americké tour po Arizoně, Coloradu a Kalifornii. Toto je novinka číslo 4.
1: Express Top. Novinka.

0: Olivia Rodrigo a další část z jejího alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love se jmenuje The Cure. Vzhledem k obrovskému uměleckému úspěchu vizuální stránky dokonce otevřelo Grammy Museum v Los Angeles speciální interaktivní výstavu nazvanou Olivia Rodrigo The Cure Unraveled. Výstava probíhá už od 2. září, bude do 22. února a fanoušci si na ní mohou zblízka prohlédnout originální kostým sestry, ručně vyrobené rekvizity nebo můžou nahlídnout do zákulisí tvůrčího procesu. Toto bylo 7. místo našeho playlistu. Když se v červenci začaly prodávat vstupenky na první koncerty Gang of Youth v Austrálii po 4 letech, jednorázový koncert v Tyrolu se vyprodal za 45 sekund. 2 představení v opeře v Sydney se vyprodaly hned během několika minut. Gang of Youth se nám tady vrací s novým singlem Things Take Time, která označuje začátek další kapitoly jejich kariéry. Skladba vznikla z nedbalé legrace, kterou pronesl hlavní kytarista a klávesista Jung Kim, když seděli na jedné ze svých zahrad. Hele Dave, napiš písničku o rostlinách. A on si řekl, jdi do háje, ale pak se zamyslel nad tím, jak se usadili ve svých domovech, založili rodiny a jak jejich rozkvetlé zahrady dokazují, že konečně zapustili kořeny. Píseň je tedy o tom, co roste a umírá, ale také o tom, co se stane, když je někdo prostě naprosto v pořádku. Toto je 5. a poslední novinka týdne. Gang of Youth a Things Take Time.
1: Novinka Express Top.

muzikou byli australští Ginkgo Fields a single Things Take Time. Před námi už je 6 v úzovkách čistých pozic našeho playlistu. Manhattan je taneční single, který vytvořila turecko-italská DJka a producentka Carlita ve spolupráci s newyorským duem Sophie Tucker. Skladba oficiálně vyšla ještě před prázdninami u prestižního nezávislého vydavatelství Ninja Tune. A kdo je vlastně Carlita? Narodila se v Istanbulu tureckému otci a italské matce. Od 8 let hrála na violončelo, získala prestižní klasické vzdělání na turecké konzervatoři a už v 16 letech úspěšně absolvovala Royal Academy of Music. Kromě violončela a klavíru bravurně ovládá hru na kytaru, baskytaru a bicí a působila dokonce v rockových kapelách. V pouhých 12 letech soutěžila v televizní show Turkey's Got Talent, kde se probojovala až do semifinále. Manhattan je 6. v Express Top.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebély.
1: Ve Švandově divadle.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Express. Music first.
7: Express FM. Posloucháte Express Top.
6: To nejlepší z Express FM.
7: Číslo 5.

0: Marian je pilotní single chystanému pátému studiovému albu Dopamine Chamber. Řeč je samo sebou o Fontaines DC a vydání desky je naplánováno na 16. října. Grant Chatton prozradil, že skladba původně skončila v koši mezi vyřazeným materiálem. Ze střižny ji zachránil až její dlouholetý manažer Drew Ditz, který krátce na to zemřel. Celé album Dopamine Chamber je tedy věnováno právě jemu. S deskou dorazí Fontaines DC do Prahy 30. října do sportovní haly Fortuna v rámci svého evropského turné k novému albu a jako předkapela se představí synpunkové duo Chalk. Toto bylo páté místo. Kdo si svoji show také odbude v Praze, je slovenská Adéla, která během pár vteřin vyprodala svůj lednový koncert ve Fórum Karlín. I tady se mohou těšit její fanoušci na celé album Prima, které vyšlo tento pátek. Ain't in LA byl minulý týden jedničkou našeho playlistu. Dnes je na 4. místě.
1: Express Top.
2: Číslo 4.

0: Tennessee je velmi úspěšný singl americké rockové skupiny Cage the Elephant, který představuje první novou hudbu kapely po dvou letech od alba Neon Pill. Song zaznamenal okamžitý komerční úspěch, když debutoval na prvním místě v americkém žebříčku Billboard Rock and Alternative Airplay, což se v historii tohoto žebříčku povedlo teprve 6 skladbám. Cage the Elephant byli na trojce. Druzí jsou Swedish House Mafia, kteří minulý víkend nepříjemně překvapili své fanoušky v Göteborgu, když odkládali svůj start před 75 tisíce lidmi, až nakonec nevystoupili kvůli počasí vůbec. Náhradní termín pak dali zdarma druhý den na to hodinu a půl popolední. Jakkoliv toto je jejich single s krajankou Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: Express Stop. Číslo 2.

0: Posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Tempo Trap, Reverse Psychology. Jungle, Someday, Somewhere. Novinka číslo 2. Mezi novinkami jsou i Gorgon City a Jim Cook, Oracle. One Song Away From Crying, to je Rachel Chinoriri a novinka číslo 4. Poslední novinkou jsou Gang of Youths, Things Take Time. Aktuální 10. místo, Josh Baker a Poppy Bescom, My Place. 9, Jamie T a 33 desítka. Osmička, Steve Lacy, Oh Yeah. The Cure, to je Olivia Rodrigo a místo 7. 6, Manhattan, Carlita a Sophie Tucker. Fontaine's DC jsou na 5. místě se singlem Marianne. 4. je Adela, Ain't in LA. Na 3. jsou Cage the Elephant a Beaches in Tennessee. A 2. mají Swedish House Mafia a Ali Kelly, Happiness is so sad.
2: Express Top.
1: Máme za sebou téměř kompletní sestavu nejhranějších a nejnovějších songů Express FM. Chybí už jen jednička čekající na stisk klávesy Start. A to jsou britští Nothing But Thieves. Tahle parta stihne do konce září vydat album Stray Dogs a hned v prvním měsíci příštího roku zahraje v O2 Univerzum. Přesněji to bude 22. ledna. Z alba už známe 3 singly, přičemž ten poslední, aktuální Baby Cool Evelyn, se stal pro tento končící 36. týden Express Top.
0: Toto je nejhranější song Express.

CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlow nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz. Music. First. Express FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Hudba na prvním místě.

Je neděle 8 večer, ladíte Sunday Night Cream, já jsem Radek a pojďme si to zase udělat hezký. Čekají nás dvě premiérové hodiny Sunday Night Cream, následovat budou dvě hodiny reprízy z minulé neděle. Dnešní vydání se bude týkat, nebo v dnešním vydání uslyšíte spoustu novinek, taky ale spoustu návratů do minulosti a pustíme si pár věcí, které vyšly posmrtně. Byť nejsem úplný příznivce posmrtných desek, tak přesto jsem dvě věci zařadil. Ale postupně. Tohle už je track Swing With This japonské dvojice Bread and Butter. Posloucháte Sunday Night Cream? Na Express FM. Hezký večer.

Tohle byl pohled na čerstvou, velmi čerstvou diskografii britské acid jazzové party Us Free. Tehle ten kousek vyšel v pátek a to pod názvem Have a Great Day. Teď se od téhle veselé záležitosti přesuneme ke cover verzi tracku Fragile, který kdysi naspívala Cassandra Wilson. Cassandra Wilson je dvojnásobná držitelka Grammy, jazzová zpěvačka, která míchala jazz s jinými styly dvakrát nebo třikrát se objevila v Praze a vůbec je to byla, bohužel, ceněná zpěvačka. V minulém čase o ní musíme mluvit od 1. září, kdy v 70 letech ve svém rodném Jacksonville Cassandra Wilson zemřela, tak pojďme si ji připomenout právě touhletou vynikající cover verzí Stingovýho tracku Fragile. Tohle už je Cassandra Wilson na Express FM.

Tohle byl kousek, který se jmenuje Yoga Bonito, na straně jedné Kvůli Black a na straně druhé jako host držitel Mercury Prize, chlapík, který se jmenuje KJ Radical. Teď zamíříme za personou, která začínala svoji DJskou dráhu po různých malých barech, plážových klubech, aby to dotáhl později, to konkrétně v letošním lednu, do slavné Royal Albert Hall. Tím umělcem není nikdo jiný než Brit Nightmares on Wax, který se předvedl 12. března v Royal Albert Hall, aby tam v jeden večer pustil svým příznivcům desku, která vyšla před 30 lety. Jeho milník v kariéře, deska Smoker's Delight, vznikla v roce 1996 a o 10 let později vydal další skvělou desku In a Space Out a Sound. Obě tyhle desky tam předvedl se symfonickým orchestrem. My se teď na tvorbu chlapíka Nightmares on Wax, producenta Nightmares on Wax, podíváme, a to prostřednictvím nového singlu nazvaným You Wish. Ten singl samozřejmě není nový, ale vyšel v nové úpravě a ta úprava se jmenuje Abbey Road Fuzz Gospel Version. Pokud máte Nightmares on Wax v oblibě, tak jste určitě zaznamenali, že má venku desku, letošní desku, která se jmenuje In a Space Out a Dub. Tady už je Nightmares on Wax, You Wish, v rámci Sunday Night Cream.

Ladíte Express FM, tohle je Sunday Night Cream a já jsem Radek a doufám, že se cítíte pohodlně, co se mé dnešní hudební selekce týká. Před okamžikem dozněl single The Slums, 70-ková záležitost legendy Donnyho Hathawaye. Tohle, co posloucháte, to je Lala Hathaway. To příjmení není náhodné, je to dcera vynikajícího soulmana, který se svoji dceru moc neužil, protože zemřel, když Lole byly, tuším, že 4 roky. Teď už si pustíme Jilly from Philly, jak zní přezdívka skvělé neosoulové R&B zpěvačky Jill Scott. Jill Scott se letos ozvala novou deskou To Whom This May Concern, tak se jmenuje. A je skvělá. Je hodně hiphopová, což mě teda vůbec nevadí, ale je to fakt parádní deska. Jill Scott je zpěvačka spojená s filadelfskou hiphopovou scénou. Společně s kapelou Roots vystupovala mnohokrát s Erykou Badu a tak dále. Zkrátka jméno, které v rámci Sunday Night Cream není úplně neznámé. Tady je single, který jsem vybral vzhledem k tomu, že máme začátek školy a tehle ten kousek se jmenuje The Math. Tohle je Jill Scott. Hezký poslech Expressu.

Byl jeden party, což je taková supergrupa tvořená teda s Martinem a Robertem Glasperem. U druhého jmenovaného se ještě chvilku zastavíme, a to v následujících několika minutách, konkrétně čtyřech. Robert Glasper se totiž stal hostem na desce Q-Theory Quantum Leap Volume 2, za kterou stojí někdejší člen a možná i současný člen party. No, teď mi vypadla to jméno. Fugees. OK. Je neděle večer. Tu bych nechal stranou partu Fugees, protože i když se množí nějaké zprávy, že by se měly objevit, tak já tomu moc nevěřím, ale raději vám doporučím tu desku Q-Theory Quantum Leap Volume 2 Wyclefa Jeana. Ta deska je skvělá. Je to latino, jazzy, soul. Je úplně vlastně jsem z ní tak trošku jako perplex, takže vám pustím tracky hned dva. Tenhle, co posloucháte teď, se jmenuje Farafina featuring Robert Glasper a taky jméno Elena Pinderhughes a Goodwin Lewis. Tohle je Wyclef Jean na Expressu v rámci Sunday Night Cream.

Tohle byl tedy ještě jednou pohled na novou desku Wyclefa Jeana a z ní single, nebo track, chcete-li, Lady Havana, featuring Theo Crocker. Teď se podíváme na chlapíka, který se vzhlédl v 60-kovém soulu, jmenuje se Leon Bridges, jméno určitě vám neznáme, i z běžného vysílání Express FM. Leon Bridges se tak dlouho potkával s partou, s triem Jungle na různých festivalech a tak dále, až se domluvili na tom, že dvě třetiny party Jungle se odhodlali produkovat novou desku Leona Bridgese. No a tady je výsledek. Posloucháte single All Day, All Night z jeho čerstvé záležitosti, která se jmenuje Happiness Anytime. Posloucháte Sunday Night Cream na Expressu.

0: Sunday Night Cream.
1: Lounge music
0: na Express FM.
2: Ještě Launer.

První hodina dnešního Creamu je úspěšně za námi a ta následující nás teprve samozřejmě jak jinak než čeká. V ní se podíváme na dva posmrtné tracky, o kterých jsem se zmínil před hodinou, ale taky nás čekají tři pekelně dlouhý singly a samozřejmě i pár novinek. A malinko uhneme k elektronice. To, co posloucháte pode mnou, to už je single Blessing, který nahrál Didier Stin, což je borec, který začal DJovat ve 14, později se nebránil 10-hodinovým DJským setům a jeho smysl pro harmonii a hudební vkus ho přivedli na stage a do studie společně s velkými jmény, ať už to byly Masterset Work a jiný. A třeba Rain Tribe, což je zakladatel Tribe Tria, které skládá, vydává svoji hudbu na Compost Records. Mimochodem i na Compostu právě vyšla tahle věc Didier Stin na The Blessing v remixu Rainera Tribeho. Hezký poslech Expressu.

Cream. Sunday Night Cream. Na 90,3 FM.

Don't Look Any Further, dále na té desce třeba se mi hnou Kid Power, dnes se mnou zmíněný Robert Glasper, Chaka Khan, Liz Wright a celá řada dalších, včetně Anony, tanečního producentského projektu. Tohle už je Tandy Run Run, hladíte Express FM, konkrétně Sunday Night.

Balloonerism, tak se jmenuje další posmrtná deska Maca Millera, který odešel na věčnost v roce 2018 k velké škodě hlavně jeho samozřejmě, ale i nás sobeckých posluchačů a fanoušků tohle talentovaného chlapíka, který si strašně ujel na drogách. Tohle byl kousek Friendly Hallucination. Před námi další velké jméno, který mám strašně rád, což vlastně ani nemusím doplňovat pokaždý, protože veškeré věci, které vám hraju, tak pochází od producentů, umělců, kapel, který mám strašně rád. Tohle je Little Louis Vega, jedna polovina Masters at Work, která se s tím nemaže a vydává poslední dobou jeden track za druhým. Tohle už je single A Mercy of Time, jeden z mnoha remixů tracku Mercy of Time. Hladíte Sunday Night Cream.

Tohle byl Hit Boy, single Whatever You Want na jeho nové desce Hit Story, která vyšla před týdnem. Jako host jste možná poznali, jako hosta jste možná poznali skvělého klavíristu Johna Legenda, pokud ne, tak teď už víte, že to byl John Legend. Ta deska je mimochodem skvělá, na ní najdeme třeba místo, která kromě Johna Legenda jako hosty Kida Cudiho, Big Seana, 2 Chainz a spoustu dalších. Tohle už je takový moje guilty pleasure, musím říct. Totiž jedná se o španělskou zpěvačku Rebecu Mont. Ona ve většině svých textů používá témata ženského sebevědomí, sebelásky a tak dále a vnitřní síly, což je v pohodě. Její deska se jmenuje aktuální Nada Más Fuerte. Ale co je teda zajímavý, proč je to guilty pleasure, protože veškerý ty její věci, jsem zjistil, zní úplně stejně. Takže pokud vás zajímá, jak zní zbytek diskografie Rebecky Mont, tak zní úplně stejně jako single Cuando Dios Era Mujer. Ladíte Sunday Night.

0: Cream. Cream. Cream. Cream. Cream. Cream.
1: Sunday Night Cream.

Tohle byl temný triky, který se letos ukázal v Praze. Tentokrát neukazoval jenom záda, jako tomu bylo při jeho minulých vystoupeních pražských. Triky letos vydal desku Different When It's Silent, která je jak jinak než vynikající. Pokud samozřejmě přistoupíme na hru, že máte Trikyho rádi bez jakýchkoliv podmínek a jiných kompromisů. Triky vydal mimochodem i v loni album, jmenuje se Out The Way a na něm spolupracoval s velkým objevem polské hudební scény. Ten objev se jmenuje Marta a já jsem ji tady už několikrát hrál, třeba minulý týden. No a když Triky, tak další věc musí být samozřejmě tato. Massive Attack, Sly, deska Protection a tenhle ten kousek odspívala Nicolette.

Tohle tady byly Massive Attack Sly na Express FM, kde ladíte Sunday Night Cream a kde došlo k tomu nejhoršímu v úvozovkách, i když. Vyšla deska Timeless, což je nová deska Prince. 10 let po jeho smrti se rozhodli správci jeho pozůstalosti vydat desku, která obsahuje 10 věcí a track How Come You Don't Call Me Anymore, živá verze, tuhletu desku uzavírá. Nejsem zastánce, jak jsem zmínil na začátku dnešního Creamu, úplně posmrtných věcí, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat. Mimochodem, ta deska Timeless je skvělá. Ode mě je to úplně všechno, až na 2 věci od moderátor, která se jmenuje Lassent, a pak zazní aparát Hum of Maybe a toť vše. Pak repríza z minulé neděle a tu další neděli. Pokud se naladíte Express FM, tak tady zase budu já a se mnou moje hudební selekce pod názvem Sunday Night Cream. Krásný zbytek neděle. Loučí se Radek, ahoj.

feel that? Don't you feel that? Got any way to go tomorrow?

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Jazz.
0: Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream.
1: Cream. Na Express FM.
2: Listen.
3: Hi everybody. And how are you today?
4: No.

Máme krátce po 20. hodině večerní. Je tady poslední srpnová neděle a vzhledem k tomu, že je těch 8, no tak není nic jiného na pořadu dne nebo večera, v tomhle případě další vydání Sunday Night Creamu, kterého vás vítá Radek. Pokud jste koukali na můj Facebook, tedy na skupinu Sunday Night Cream, tak víte, že se podíváme docela zevrubně na novou desku, na kterou jsem se teda tůze těšil. Nová deska Eriky Badu společně s Alchemistem vyšla v pátek. Krom toho vás čeká ještě pár dalších novinek z podobného hudebního ranku, no a nebudou chybět ale i starý fláky. Když jsme u těch novinek, tak tohle je projekt Elements of Life, za kterým nestojí nikdo jiný než můj velký oblíbenec Little Louis Vega, společně s Kiko Navarem a Joshem Milanem se tenhle ten projekt pod názvem Elements of Life ozval znova s trackem Dreamer. Tady ho máte, platíte Express, tohle je Sunday Night Cream.

Tohle byl skvělý jazzman, vynikající pianista, který nahrával třeba s Miles Davisem, a můj oblíbenec Lonely Liston Smith, Shadows. Když už jsme u oblíbenců, asi jste se za ta léta, co posloucháte mě a Cream, tak jste asi přišli na to, že bez Eriky Badu se neobejde prakticky žádné vydání. Erika Badu se konečně po 16 dlouhých letech ozvala s novou deskou, ta poslední pod názvem New America Part 2, a vyšla v roce 2010. Before the World Blows je skvělá, skvělá deska od začátku až do konce, byť pomalejším rozjezdem, ale na konci to pěkně graduje. Vydala jí s Alchemistem, který měl vystoupit na letošním ročníku Hip Hop Campu. Jak to dopadlo, víme, Alchemist nakonec vystoupil díky Ideovi v Praze. No a ta deska, jak jsem zmínil pod názvem Before the World Blows, obsahuje skvělé tracky se skvělými hosty, na které ještě přijde řada. Tady je Erika Badu a track nazvaný What the People Say.

Tohle byla další a dnes večer vůbec ne poslední ukázka z nové desky Eriky Badu, kterou vydala s producentem Alchemistem single, ve kterém ji podpořil Steve Lacy, se jmenoval To The Moon. Když jsme u těchhle z těch kapel, nebo respektive u téhle z té muziky, tak zpřízněná parta s Erikou Badu se jmenuje The Roots. Je to filadelfská hiphopová kapela, asi netřeba nějak zásadně představovat, ale pokud jste o nich už dlouho neslyšeli, tak a je vám to samozřejmě líto jako fajnšmekrům hudebním, tak pro vás mám dobrou zprávu, protože deska poslední z roku 14 And Then You Shoot Your Cousin bude mít následovníka. Konečně se Roots rozhoupali a ještě do konce letošního roku se má další deska objevit. Tohle už je pohled na 16 let starý kousek How I Get Over. Posloucháte track Now or Never. Tady jsou Roots a vyladíte Express FM, konkrétně Sunday Night Cream.

Občas na mě při prohrabávání se stohama hudby vyskočí i styl, který tady úplně obvykle nehraju, ale když mě to zaujme, tak si s dovolením tehle ten kousek vždycky musím zahrát, nebo ten který konkrétní kousek. Jako v případě party, která pochází částečně z Ghany, částečně z Mali, ale nahrávají disky v Berlíně. Jmenují se Jemba Groove a jejich Afro. Jste slyšeli v tracku Sweet My Ear, tenhle ten celý starý kousek vystřídá další jazzovo afrobeatová parta, tentokrát pochází z Londýna, taky jich je poměrně hodně a je to momentálně kapela, která vládne modernímu jazzu, Ezra Collective a jejich čerstvý single Jubilee Feeling. Posloucháte sami.

0: Now just wait. Bitch, I said wait.
1: Oh, look, now you have wax all over your fingers.
0: Oh, shit. Okay, can I wash them? Yeah, I see what this is. Let's take a break just for a minute.
1: Ma'am, you have to unclench your ass.
0: No, I don't. Ow.
1: See, now look, you have wax on the other side. Now,
0: where?
1: See?
0: Let me see.
1: How did you get the honey
0: off? Are you trying to hurt me?
1: Don't come operate with me, okay?
2: Posloucháte Sunday Night Cream. Tohle byla do třetice a do čtvrtice Erika Badu. Nejdřív jsem vám pouštěl track Next to You a teď končící Love Me Not. Oba dva tracky, i ty, který jsem hrál v úvodu téhleté hodiny, jsou samozřejmě součástí její nové desky, kterou společně s Alchemistem vydali tenhle pátek pod názvem Before the World Blows. Ta deska je boží. I mimochodem 15. října se Erika Badu podle všeho objeví blízko českých hranic, a sice v polských Katovicích. Asi tam zajedu. Teď už se pojďme podívat na prvního majitele Oscara za filmovou hudbu pro černošského umělce. Není nikdo jiný než legendární dirigent, konduktor, muzikant, herec Isaac Hayes. Jeho single Hang Up On My Body je letos 50 letý, tak si ho užijte. Tady ho máte na Expressu, kde ladíte Sunday Night Cream.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Potisk trička.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Repríza pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Cream. Cream. Jazz. Jazz.
0: Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream.
1: Cream. Cream na Express FM.
2: Listen.
3: Hi everybody. And how are you today?
4: No.

Je 9, ladíte Sunday Night Cream, právě jsme vstoupili do společné druhé 60-minutovky tohoto pořadu, který odstartuje chlapík, který má evidentně problém se slušnou mluvou. Jmenuje se Nick Hustles a jeho singly se jmenují třeba I'm Letting Go of the Bullshit, I Look So Fucking Good, anebo právě tenhle, úplně čerstvý, It's Hard As Fuck. Já jsem Radek, a.k.a. Groovy Luva a vyladíte Express.

Posloucháte Express, konkrétně Sunday Night Cream, který vám v tuhle chvíli přinese další novinku nebo přináší. Britský umělec, který se jmenuje nebo skrývá se za svým alias Bonobo, po 4 letech od poslední disky Fragment potěší svoje fanoušky, včetně mě, na Ninja Tune, totiž vyjde 11. září. 11. září. 11. září zkrátka dobře vyjde deska Distance in Static. Z té desky už je venku pár singlů, včetně toho, který teď už posloucháte pod názvem Always on Your Side. Tohle

S tímhle tím kouskem jsme opět zabrousili do sedmdesátek, mých oblíbených sedmdesátek za skvělým, nepostradatelným, co se hudby týká, umělcem Royem Ayersem. Roy Ayers, You Big It, The Memory, psal se rok 1976, kdy tahle ta parádní věc vznikla. My se přesuneme do současnosti, šestku na konci necháme, rok 2026 a opět se nám ozvalo trio, které se jmenuje Oneself. Za ním se skrývá je Bravo, taky DJ Vadim a Blue Room 13. Oneself vydávají novou desku, respektive zatím EPčko, no a já jsem z ní vytáhl track Hey Hey, tohle jsou Oneself.

Tohle je britský producent pocházející z Newcastlu, žijící částečně v Berlíně, v Londýně a taky v jižní Francii. Říká si Edmondson a v tomhle tracku Think Back vysamploval basovou linku od kapely Rufus, konkrétně z tracku Like a Sugar. Před námi věc, která se jmenuje Balek. Jedná se o produkci kapely Placebo, ale ne té kapely Placebo, kterou dobře známe. Tohle je pohled do roku 1973, starý dobrý jazz funk, dá se říct. A to je všecko, co o tomhle projektu nebo kapele Placebo vím. Posloucháte Sunday Night Cream.

Free Baby Dinero na Express FM. Je právě tolik, kolik je, to znamená, že se nám přiblížila 10. hodina, čili konec premiérového vydání Sunday Night Cream. Ten dnešní díl dneškem počínaje a každý následující bude vždycky vyset akmání na mém Soundcloudu, tak se na něj mrkněte. Je z ní DJ Groviluva, tuším, no. Vy si to nějak dohledáte. Každopádně sledujte i Sunday Night Cream skupinu na Facebooku, tam vám vždycky dám odkaz na ten SoundCloud. Mějte se parádně, díky za pozornost a pokud budete v dobré kondici i příští neděli v 8 večer, tak tady na Expressu uslyšíte mě a další muziku, kterou si sebou do Sunday Night Cream přinesu. Hezký zbytek neděle, ahoj.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Potisk, trička. Bela CZ.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Rýžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Express. Music first.

tančit járity, děláme na tom. Snad je to blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco science, máme pár minut. Disco science, tak odkud začít?